Nebojte se pitbullů. Jejich kousnutí bývá příjemné. Teda, když je

0: Poslucháč Európy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, si Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžní dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, z oběžní dráhy. Německa.
0: Frontschaft Besuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celé planetě.
6: Jo!

Nebojte se pitbullů. Jejich kousnutí bývá příjemné. Teda, když je

0: Posluchač Európy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám s panami.
1: Cože, si panami?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Haló?
5: Haló. To není z Marsu, to oběžný dráhy. Německa.
0: Frontschaft Besuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celé planetě.
6: Jalo!

0: chceš iPhone, tak kupuj Šunku Amálku nebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Více na krásno.cz. Šunkotéka začíná. Ty krásno. O svačině to roztočíš.
1: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: užívej si Evropu 2 až do večera.
1: Myslím, že nejsem je sama mluvit.
2: Jo, já taky děkuji, že jste to zvedli.
0: Songy na psání.
3: Co ti můžem zahrát?
1: Cože?
3: A pro koho to bude?
1: Cože?
0: Nebo legendární song za trest.
1: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaj šavle.
0: Super. Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
4: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
5: Pojď sem, ty draku.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
4: Tohle je možný jenom tady.
6: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
7: Pak hrnky, flešky, kufříky,
6: vyměním za kuponky.
7: Škola volá!
8: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
9: Love Island je zpátky.
10: A tentokrát?
9: Plný svodů a zakázaného ovoce.
10: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
9: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí večer na OnePlay.
11: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
0: Zpátky k muzice.
12: Evropa 2.

Nebojte se pitbullů. Jejich kousnutí bývá příjemné. Teda, když je

Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení. Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa 2.cz. Je jich tam fakt dost.

0: Sponzor Časomíry je Typcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. Typcars.com.
1: Krásné dobré ráno, bylo 7 hodin, startuje maximum muziky se sobotním datem 5. září a začínají zprávy se Zuzkou.
2: Dobré ráno. Skupina 20 senátorů požádala nejvyšší státní zástupkyni Lenku Bradáčovou, aby její úřad prověřil v případu usmrcení 3leté dívky jejím otcem změnu jeho obvinění z vraždy na opilství. Policie tak podle svého mluvčího učinila na základě znaleckého posudku, podle něhož otec v době činu byl pod vlivem drog a nebyl příčetný. Senátoři doporučili Bradáčové v dopise, aby si kvůli zajištění spravedlivého procesu vyžádala revizní znalecký posudek. Hygienici o letošních prázdninách zkontrolovali přes 1300 dětských táborů. Ani jeden nemuseli přímo ukončit, přesto udělili několik pokut za bezmála 170 tisíc korun. Nejčastěji kvůli skladování potravin, pitné vodě nebo chybějící zdravotní dokumentaci. Policie v Hradci Králové bude v neděli kvůli fotbalovému utkání místního FC Hradec Králové se Spartou Praha v pohotovosti. Na dohled nad veřejným pořádkem nasadí zvýšený počet lidí. Na místě budou příslušníci pořádkové, dopravní i kriminální služby. Rozmístěny budou v okolí stadionu, širším centru města a na příjezdových trasách. Utkání na Malšovickém stadionu začne v neděli v 18 hodin.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor na dálnici D11, bouralo se na trase Praha-Jaroměř-Sever na 59. kilometru, bouralo konkrétně nákladní vozidlo v pravém jízdním pruhu. S nehodou počítejte v Praze v Bucharově ulici a na Královéhradecku opatrně na silnici 308. Záchranné složky zasahují u Libřic u nehody osobního vozu.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Převážně zataženo a na většině území s deštěm či přeháňkami. Už během dopoledne začnou srážky ustávat a protrhávat se oblačnost. K večeru na většině území bude jasno. Teploty v průběhu dne očekáváme v rozmezí od 19 do 24 stupňů. Na jižní a jihovýchodní Moravě to může být i 26 stupňů Celsia. Tolik dnešní první zprávy, vyladíte Evropu 2 a 4 minuty po 7 už taky Katku Haškovou.
1: Jdeme na to!
4: Listeners of Radio Europe 2, Europa 2, Barani, Europol, you're listening to Europa 2,
5: Europa 2,
4: Europa 2, stay tuned.
1: A já vám prozradím mimo jiné, jak spolu souvisí kafe a fitko. A spoiler, je to dobrá zpráva pro všechny, co kafe milujou.
3: Europa 2.

0: Ladíte sobotní maximum muziky s datem 5. září a já jsem vám slíbila, že vám tady na Evropě 2 řeknu nějaké dobré zprávy pro ty z vás, kteří milujete kávu. Zahrnu tam i sebe. Takže dobrá zpráva pro všechny milovníky kávy. Nová finská studie naznačuje, že pravidelní kafaři můžou mít nejen méně tělesného tuku, ale také víc svalové hmoty. No a to je dobrá zpráva. Výzkumníci z univerzity v Oulu se podívali na více než 2200 lidí, všem bylo 46 let, to je asi nějaký magický věk, a rozdělili je podle toho, kolik kávy denně pili. Od těch, kteří nepili vůbec, přes 1 až 2 šálky, 3 až 4 až po závisláky. A právě u lidí s vyšší spotřebou kávy se ukázalo nižší procento tělesného tuku, méně takzvaného viscerálního tuku, to je ten velice nebezpečný, který se ukládá kolem vnitřních orgánů. No a měli taky naopak víc kosterní svalové hmoty. Zajímavé ale je, že BMI měly jednotlivé skupiny de facto stejné. A navíc ten rozdíl nebyl vůbec zanedbatelný. Ve skupině, která pila 5 a víc šálků denně, vycházel v průměru tělesný tuk kolem 27%, zatímco u těch, kteří pili jenom 1 až 2 šálky, to bylo přes 30%. Svalové hmoty měly silnější kafaři v průměru asi o 2 kila víc. No a vědci našli i další zajímavou souvislost. Čím víc kávy lidé pili, tím nižší měli v krvi hladiny některých aminokyselin, které se při dlouhodobě zvýšených hodnotách spojují s insulinovou rezistencí, no a tím pádem i vyšším rizikem cukrovky druhého typu. No, takže teď přichází to důležité ale. To nebyl pokus, při kterém by vědci dali jedné skupině kávu a sledovali, jestli začne hubnout nebo nabírat svaly. Byla to taková jako observační studie, takže víme, že ty věci spolu souvisí, ale zatím nevíme, jestli je způsobuje skutečně káva. Takže jestli jste chtěli teď zrušit díky mně nebo kvůli mně permanentku do fitka a nahradit dřepy kapučínem, tak prosím vás, ještě s tím počkejte. Ale jestli jste milovníci kávy, tak máte minimálně další důvod dát si ráno svůj šálek kávy bez výčitek. Tak hezký den a díky, že ladíte Evropu 2.
1: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Pokud vám nevyšla čísla ve Sportce, je to proto, že jsem sázel i já.

na Prahu. Další porucha je na D1 na jihu Brna kolem 189. kilometru ve směru na Prahu. Zůstalo stát osobní auto, neprůjezdná je zpevněná krajnice. Nehoda osobního auta komplikuje ranní dopravu také v Praze. Havarované vozidlo zůstalo v Gbelské ulici a tvoří překážku na vozovce. No a na D7 na Lounsku kolem 35. kilometru ve směru na Prahu stojí porouchané osobní auto. Tak hlavně šťastnou cestu.

très médite et dans un

0: Krásné dobré sobotní ráno, je tady Maximum muziky Evropy 2. No a my se podíváme na školu. Jako já vím, že je sobota. Ale na druhou stranu, kdy jindy já můžu mluvit o škole než v sobotu nebo v neděli. A já jsem do školy chodila docela ráda, když si vzpomenu na ty předměty, tak prostě klasika, že jo, matika, čeština, nejlepší byl tělocvik. Jenomže já jsem zjistila, že takhle to ve světě třeba vůbec nemusí fungovat. V různých částech světa mají děti v rozvrhu věci, které zní spíš jako nějaký kroužek nebo prostě volnočasová aktivita. Takže schválně, jestli jste věděli, že třeba v Arménii mají jako povinný předmět šachy. Konkrétně děti od 2. do 4. třídy. Zavedli to tam v roce 2011 a Arménie byla vůbec první zemí na světě, která dostala šachy do celostátního povinného školního programu. A ten důvod, proč je tam mají, tak je hlavně logické myšlení, plánování a rozhodování, což vlastně dává smysl. Jako, proč nám to nezavedli Jan Amos Komenský škola hrou, že jo? V Japonsku mají zase samostatný předmět věnovaný morální výchově, tak to by se u nás taky hodilo. Děti řeší vztahy s ostatními, odpovědnost, respekt, pravidla nebo třeba to, jak se rozhodovat v různých životních situacích. Japonské ministerstvo školství tomu oficiálně říká dokonce speciální předmět morální výchova. Ve Finsku jsou povinné ruční práce, tak to u nás občas taky bývá, ale není to jenom o přišívání knoflíku. Děti pracují s textilem, dřevem, kovem a v pokročilejších kurzech se může objevit elektronika, robotika, laser nebo 3D tisk. Za mě docela fajn předmět. A zajímavé to mají i ve Spojených arabských emirátech, tam se zavedly výuky umělé inteligence od mateřské školy až do posledního ročníku. Děti se podle věku učí, co to je ta AI, jak ji používat, ale taky její etiku, práci s daty nebo třeba to, proč nemají všechno, co jim chatbot řekne, automaticky považovat za pravdu. Já myslím, že to by se tady u nás hodilo nejenom ve školách, ale i v pokročilejších věcích. No a pak jsou tu předměty, které nejsou povinné úplně pro každého, ale můžete si je vybrat. V Austrálii třeba surfování a bezpečnost v oceánu, v Norsku je zase předmět friluftsliv, tedy něco jako život a pohyb v přírodě. Tam se plánují výpravy, nocování venku nebo bezpečný pohyb v přírodě, no? Takže taková jako otázka na zamyšlení, jaký předmět byste si vybrali k zařazení do povinné školní docházky, kdybyste si mohli vybrat libovolný? No, napište mi a díky, že ladíte Evropu 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takovýhle den?
3: Romantickou komedii Dokonalý den o životních volbách a náhodných setkáních natočil režisér Jiří Matoušek, který před 2 lety debutoval snímkem Prázdniny s Broučkem. Do road movie, odehrávající se během jediného dne, obsadil Vladimíra Polívku, Kateřinu Marii Fialovou, Terezu Kostkovou a Marka Taclíka.
4: Je byla to byla pantofla z Turecka!
3: Příběh Dokonalého dne se točí kolem Anny, která míří na důležitý pracovní pohovor.
5: Víte, já docela pospíchám.
6: To je zajímavé. Za 30 let, co dělám tuhle práci, se to zatím ještě nikdy nikomu nehodilo.
3: Její dokonale sestavený plán dne ale dostane hned z kraje trhlinu v podobě poruchy auta. Na pohovor proto pokračuje vlakem a právě tady jí do cesty vstoupí bezprostřední Eda.
7: Kam jedeš? Ano.
5: Do Berlína.
3: S Edou dostane pořádnou lekci spontánního života. Stráví spolu dokonalý den plný vtipných momentů, trapasů a následně noc plnou vášně.
7: Většinou holkám na prvním rande o svých rodičích nevyprávím.
5: Tohle je rande?
7: Moje.
5: Je?
7: Jo, máš kytku.
3: Po ní ale přijde ráno a s ním i vystřízlivění. Eda je krátce po rozchodu, Anna má brzy odcestovat do Kanady a v práci o ní projeví zájem Elis. Pravý opak Edy.
7: Věděli, že to pro tebe nic neznamená.
5: Neznamená.
3: Mediálním partnerem kinopremiéry Dokonalý den je Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz. Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz. Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení.

0: Ladíte maximum muziky se sobotním datem 5.
1: Sponzor září. Časomíry je Typcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. Typcars.com.
0: Tak to vidíte, takhle jsem byla hr, protože já už se nemůžu dočkat, až nám Zuzka Kozáková řekne dnešní zprávy.
2: Hezké ráno. Mezi Planou nad Lužnicí na Táborsku a Úsilným u Českých Budějovic pokračuje testovací režim. Řidiči tady tak na dálnici D3 do konce roku mohou za vhodných podmínek jezdit až 150-kilometrovou rychlostí. Původně mělo zkušební období skončit v září. Ministerstvo dopravy však chce získat více dat o tom, jak se auta na úseku chovají a jestli vyšší rychlost nespůsobuje více nehod. Data bude analyzovat během podzimu. Do konce roku rozhodne, jestli tady rychlost ponechá trvale. Policisté zpřísnili a rozšířili právní kvalifikaci v případu tragické nehody u Doubravníku na Brněnsku, kdy řidič ve voze s 5 dětmi narazil autem do stromu. Testy z krve ukázaly přes 3 promile alkoholu. Kromě usmrcení z nedbalosti v přísnějším odstavci skutek policisté nově prověřují i z ohrožení pod vlivem návykové látky. Při nehodě zemřelo jedno dítě, dalších 5 lidí se zranilo, 4 z nich děti. Všichni zranění skončili v nemocnici. České basketbalistky prohrály na úvod mistrovství světa v Berlíně s Itálií 54-63. V neděli se české reprezentantky utkají od 14.30 ve skupině D s Čínou a v pondělí od 20.45 s obhájkyněmi zlata Američankami. Vítěz skupiny postoupí přímo mezi nejlepších 8. Další 2 týmy čeká kvalifikace o čtvrtfinále.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Bouralo se na dálnici D11 na trase Praha-Jaroměř-Sever na 10. kilometru. Na D7 se ve směru na Prahu na 35. kilometru máme odstavené vozidlo. S nehodou počítejte ve Frýdku Místku. V Ostravské ulici se srazilo osobní vozidlo s cyklistou a bouralo se i v Praze v Kbelské.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Převážně zataženo, postupně počítejte s tím, že se začne vyjasňovat, počítejte ještě stále s deštěm či přeháňkami, ale už jen na severovýchodě. K večeru bude na většině území jasno. Teploty se v průběhu dne budou držet většinou mezi 19 až 24 stupni. Zprávy jsou za námi, vy jste s Evropou 2 a téměř 3 minuty po 8. pokračuje Katka Hašková. A já už pro vás za chvíli budu mít jednu takovou hezkou sobotní zprávu o studentovi, který svůj školní projekt proměnil v de facto záchranu života sestry.

0: Krásné dobré sobotní ráno, posloucháte vysílání Evropy 2 a já si myslím, že dobrých zpráv není nikdy dost, takže jednu takovou pro vás mám. Je to přesně takový ten typ příběhu, po kterém máte na chvilku pocit, že svět je fakt v pořádku. 22-letý student strojního inženýrství Vitalij Bondarčuk z americké Bob Jones University dostal jako závěrečný školní projekt za úkol vyřešit nějaký skutečný problém. No a on nemusel hledat úplně daleko, protože jeho 7letá sestra Bella se narodila bez části levé ruky pod loktem, takže se rozhodl, že pro ní vyrobí protézu na míru. A nebyla to vůbec jen tak obyčejná školní maketa. On strávil několik měsíců a přes 100 hodin na 3D tiskárně, kde všechno opakovaně navrhoval, tiskl, zkoušel a upravoval tak, aby jí ta protéza opravdu seděla a byla praktická. No a nejhezčí na tom je, že on se nesnažil vyrobit dokonalou napodobeninu ruky. On ji udělal modulární, takže se na ní dají připínat různé nástavce podle toho, co Bella zrovna potřebuje. Má třeba držák na karty UNO, nástavec na štětec nebo baterku. No a do toho návrhu se zapojila i právě sama ta jeho sestra a říkala bráchovi, co by s tou protézou chtěla dělat. No. Takže z obyčejného závěrečného projektu nakonec vznikla věc, kterou jeho malá ségra používá naprosto v pohodě, reálně v životě. No a protože děti rostou a mění tak zájmy, tak celý systém ten Vitalij může dál upravovat a tisnout jí nové nástavce. Jo? Chápete, přestanou jí bavit karty, začne jí bavit něco jiného. A mně se na tom nejvíc líbí ta věc, že někdo dostane ve škole zadání, udělá ho tak, aby měl jedničku a jde dál a někdo se podívá vedle sebe a řekne si, jo, jednička je fajn, ale když už to mám udělat, tak ať to někomu opravdu pomůže. Takže tohle je moje dobrá, nebo moje, to je ode mě pro vás taková dobrá zpráva na sobotu. Jeden školní projekt, 100 hodin práce a jedna 7letá holka, která díky svému bráchovi zase zvládne o pár věcí navíc. No, není to krásný, tak hezký den.
1: Není polední pauza jako polední pauza. Vy můžete strávit s nejmilejším týpkem českýho éteru.
2: Dal bych ruku do ohně, že mnozí ho znáte.
1: Vím, Pája.
2: Zkuste doplnit.
1: Švejnar, Reinhard, Cejnar, co já vím.
2: Ale C je správně.
1: A co nám Cejny nabídneš?
2: Mně nejde z pusy dát slovo.
1: Tak to se máme na co těšit. Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
2: Ano.

Nebojte se pitbullů. Jejich kousnutí bývá příjemné. Teda, když je

se v Praze sakramensky zalíbilo. A tak se Mr. Worldwide vrací do Prahy hned po druhé. A ty budeš s Evropou 2 opět u toho. Chytej si v éteru Hey Baby a jdeš s Evropou 2 na Pitbulla do O2 Arény. Pitbull. Už 22. listopadu v O2 Aréně v Praze. Exkluzivně.

0: Oba dvě, kde to stojí?
1: V Olomouci je kvůli kácení stromů omezená Šternberská ulice, auta projíždějí střídavě jedním pruhem a dopravu řídí policie. Porouchané osobní auto komplikuje provoz na D11 u Prahy, stojí mezi 13. a 14. kilometrem ve směru na Prahu. Další porucha je pak na D1 na Novojičínsku na 343. kilometru ve směru na Ostravu, stojí vozidlo v odstavném pruhu. A u Janova na Svitavsku pozor na stavební techniku. Ze stavby dálnice tam na hlavní silnici výjíždějí nákladní a pracovní vozidla. Ať už jedete kamkoliv, tak hlavně šťastnou cestu, ideálně za doprovodu Evropy 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

Ladíte sobotní maximum muziky Evropy 2. Věděli jste, že se dá podle pavučiny poznat, že na pavouka působila nějaká droga nebo jiná látka? Už od konce 40. let totiž vědci normálně zkoumají, jak se pavoukům mění stavba sítě po kofeinu, amfetaminu, marihuaně nebo LSD. Je teda takhle, mě trošku zajímá, jak jim to podávali, ale to je asi jiná otázka. Nicméně ty změny byly prý dost výrazné. Některé pavučiny byly úplně nepravidelné, jiné nedokončené a někdy se úplně změnila jejich geometrie. Třeba kofein dokázal pavučinu překvapivě dost rozhodit, zatímco u nízkých dávek LSD vznikaly v některých pokusech velmi pravidelné sítě. No to LSD je takové kreativní, že jo? Neznamená to samozřejmě, že stejné látky působí stejně i na člověka. Možná se to blbě srovnává, protože člověk úplně nedělá ty sítě. Ale je to taková zajímavá ukázka toho, jak moc dokáže chemie ovlivnit chování živého organismu. No? A zároveň taky docela zajímavá připomínka, že i obyčejná pavučina může vlastně fungovat jako záznam toho, co se děje v pavoučím nervovém systému. Jako takhle, mě asi nejvíc zajímá, jak na to ten člověk, který to začal zkoumat, to bylo, ale to už je docela dávno, to bylo někdy kolem roku 48, Peter N. Witt začal takhle spolupracovat s pavouky, ale mě na tom nejvíc jako zaujalo to, jak tě to napadne, že začneš dávat drogy pavoukům, no, ale tak možná proto nejsem žádný vědec. Každopádně jako zajímavost mě to dneska rozhodně pobavilo. Tak hezký den. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.

0: Sponzor Časomíry je Typcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. Typcars.com.
1: Krásné dobré ráno, ladíte Evropu 2, bylo 9 hodin a Zuzka Kozáková už je připravená s ní taky zprávy. Hezké ráno. Bezpečnostní kontrolou na letišti lidé nejčastěji neprojdou kvůli powerbankám s příliš vysokou kapacitou nebo tekutinám, které překračují povolený objem. Při letošních letních kontrolách ale objevili zaměstnanci letišť i kurioznější předměty. Například meč, šavly, vodní pistoli nebo vzduchovku. České televizi to řekli oslovení mluvčí letišť v Praze, v Brně a v Ostravě. Česko přijalo bezpečnostní opatření v návaznosti na incidenty v okolních státech, u kterých je podezření na sabotáže a působení cizí moci. Uvedl to ministr vnitra Lubomír Metnar. Neupřesnil však, o jaká opatření jde. Podle dnešního deníku Právo se zvýšila ochrana letišť a nádraží. S útoky na infrastrukturu se v poslední době potýká především Německo. Zodpovědnost na srpnový útok na letiště v Lipsku přisoudilo Rusku. Wimbledonská vítězka Linda Nosková postoupila poprvé do osmifinále tenisového US Open. Američanku Anne Liovou porazila na newyorském betonu 6-2, 6-7 a 6-2 a utká se s Ukrajinkou Martou Kostiukovou. Neuspěla naopak nasazená sedmička Karolína Muchová, která prohrála s Emou Navarovou.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D11 pozor na trase Jaroměř-Praha, odstavené vozidlo je na 14. kilometru. Další komplikace jsou v Litoměřicích, dvě vozidla bourala v Želetické ulici a nehodu hlásí i Tábor ve Vídeňské.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Převážně polojasno, počítejte s tím, že do večera se zcela vyjasní. Teploty ty nejvyšší dnes očekáváme v rozmezí od 19 do 24 stupňů Celsia. Na jižní Moravě to může být i 26 stupňů. Přechodně pak bude vát čerstvý vítr. Tolik zprávy, vy jste s Evropou 2 a 3 minuty po deváté taky s Katkou Haškovou.
3: No a já mám výbornou zprávu pro všechny z vás, kterým přes prázdniny chyběla naše rubrika Hudební šrapnel, protože je zpět.
2: Evropa 2.

0: Evropy 2.
1: Tak je to tady, jak jsem slibovala, Šrapnel je zpět a my se tady podíváme na jeden příběh, který začíná smutně. Jeden muzikant v Los Angeles se snažil prorazit, ale nedařilo se mu tak, jak si představoval. Docházely mu peníze, několikrát dokonce volal domů, že asi všechno vzdá. Jeho táta mu ale pořád opakoval jednu větu. Don't stop believing, tedy nepřestávej věřit. No a tou větou si byl tak jistý, že si ji ten muzikant poznamenal a o několik let později ji přinesl do kapely a vznikla z toho píseň. Je zajímavá i tím, jak je napsaná, hlavně refrén, nebo respektive hlavní refrén přijde až skoro na konci, což je docela nezvyklé pro velký poprokový hit. A celou dobu se skladba postupně zvedá, no ale na ten hlavní slogan si člověk musí počkat. A v textu se taky zpívá o South Detroit, jenomže taková čtvrť neexistuje. Autor prostě zkoušel různé varianty, no a South Detroit mu znělo nejlíp. Část textu je taky o lidech pod pouličními lampami a ta vznikla podle skutečné situace. Ten samý zpěvák jednou takhle v noci nemohl spát a z hotelového okna pozoroval lidi venku pod světly. No, prostě pojďme na pointu. Tím muzikantem byl Jonathan Cain, člen americké rockové kapely ze 70. let Journey. No a tou písní je samozřejmě, jak už jsem naznačila na začátku, Don't Stop Believin'. Její původní zpěvák Steve Perry už v kapele dávno není. Journey ale funguje dál. Mají nového frontmana Arnella Pinedu a toho našli díky videím na YouTube, kde zpívali jejich covery. No, vidíte, takhle smutně to začalo a takhle slavně to, no, skončilo. Prostě pokračuje, užijte si tenhle ten šrapnel.
0: Víkendový hudební šrapnel Evropy 2.

0: Tohle byly Journey a Don't Stop Believin'. Mimochodem, tahle písnička vyšla v roce 81, ale ten druhý život, nebo respektive ještě větší slávy, se jí dostalo až o 10 let později, díky seriálům jako Sopranos nebo Glee, takže to je prostě důkaz, že některé hity nestárnou, ale prostě můžou si pak ještě najít novou generaci a zabodovat znova.
1: Hosté na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
2: Lidi, kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 je porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páni, že prostě tam budete čekat.
3: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropě 2.
4: Měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Ty jsi to uvedl, dobře.
3: Přečíst to podle mě dokážu.
5: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
6: Počasí, budete se divit, ale došel k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
7: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
8: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
9: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
1: Evropa 2, kde to stojí?
10: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
9: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
1: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
11: Chceš iPhone? Tak kupuj Šunku, Amálku nebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Více na krásno.cz. Šunkotéka začíná. Ty krásno. O svačině to
12: roztočíš. KFC ti zase nabízí víc.
13: MacBooky Neo.
12: iPhone 17.
13: Laserové projektory.
12: Sluchátka Apple Beats.
13: A stovky dalších cen.
12: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
13: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
12: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
14: Prázdniny končí, škola volá, zavídlo výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
15: Pak hrnky, flašky, kufříky,
14: vyměním za kuponky, škola volá.
16: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
17: Love Island je zpátky.
18: A tentokrát?
17: Plný svodů a zakázaného ovoce.
18: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
17: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí večer na OnePlay.
19: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
1: Když tuhle středu na Evropě 2 vyklepneš zástěru, odneseš si parádní výhry od ČSOB a Mastercard. Zahraj si s námi kvíz Vyklepni zástěru. Hrajeme o chytré hodinky Apple Watch a vouchery na nákup elektroniky od Apple. Už tuto středu spouštíme na Evropě 2 váš oblíbený kvíz s výhrami od ČSOB a Mastercard. Tak si to nenech uplavat. Jo, a tohle vám ještě chci říct. ČSOB nabízí k novému účtu odměnu až 2,5 tisíce korun a voucher na školní pomůcky za 600. Dobrý, ne?
3: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
2: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
20: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy.
21: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
20: Tohle si nesmíš nechat ujít.
21: Kompletní program najdeš na Piggy.cz. Odložte mobily a užijte si rodinnou pohodu na Piggyádě, kterou vám přináší Tesco Mobile a večeře bez mobilu.
22: Zpátky k muzice.
23: Evropa 2.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Pouze jediný uživatel dokáže více než administrátor.

0: going back. Evropa 2, kde to stojí?
1: Vážná nehoda se stala na D1 na Brněnsku. Na 175. kilometru ve směru na Ostravu se srazilo osobní auto s motorkou. Levý jízdní pruh zůstává uzavřený a na místě zasahují záchranáři. Střed osobního a nákladního auta komplikuje provoz také na D1 u Prahy. Nehoda se stala na 26. kilometru ve směru na Prahu a havarovaná vozidla zasahují do vozovky. Na D2 na Břeclavsku se srazilo osobní auto s nákladním. Řidiči na nehodu narazí kolem 25. kilometru ve směru na Lanžhot. Policie zjišťuje její okolnosti. No a porouchané osobní auto zdržuje dopravu na D11 u Hradce Králové. Stojí na 89. kilometru ve směru na Hradec Králové a tvoří překážku na vozovce.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Tak to byla Nicky a Lost My Mind na Evropě 2. Ladíte víkendové maximum muziky a my se podíváme trošku na sever, do Norska. Já už jsem to tady zmiňovala minulý týden, protože v Norsku se dějou věci. Fakt tam není nuda. Mají tam nového krále, Håkona 8. A ten je chudák na trůnu sotva pár dní a řeší spoustu nepříjemností. Takové, řekněme, nepříjemné rodinné dědictví. Jeho manželka královna Mette Marit má za sebou skandál kvůli kontaktům s Jeffreym Epsteinem. To je hodně nepříjemný. Ukázalo se, že si s ním několik let poměrně důvěrně dopisovala a říkala mu třeba zlatíčko, no a taky mu psala, že jí intelektuálně stimuluje. Nevím, co si pod tím představit, radši nic. Jenomže ještě větší průšvih představuje její syn a králův nevlastní syn Marius Borg Hojby. 29letý Marius byl letos odsouzený za znásilnění a domácí násilí. Takže člověk by čekal, že ho teď bude královská rodina držet spíš tak jako trošku někde za zdí. Jenže opak je pravdou, když minulý týden umřel oblíbený král Harald, tak Marius dostal jednu z nejviditelnějších rolí vůbec a spolu s dalšími členy královské rodiny nesl jeho rakev. A právě to vyvolalo v Norsku pořádný rozruch. Dokonce podle bývalé pracovnice královského paláce řada lidí nemohla uvěřit vlastním očím, když mezi nosiči rakev viděla člověka odsouzeného za znásilnění a domácí násilí. No, navíc to nejspíš nebyla náhoda. V Norsku se to vykládá jako velmi jasný vzkaz nového krále. A sice, že Marius, tedy jeho nevlastní syn, dostal 4 roky vězení, ale z královské rodiny ho nikdo nevyškrtl. Pořád do ní patří, no a Håkon to teď ukázal před celou zemí. Tak já jsem zvědavá, jak to nový norský král ustojí tady všechny ty skandály na druhou stranu, ve které královské rodině není skandál, že jo? Díky, že ladíte Evropu 2.
1: Evropa 2. Novinky v kinech.
2: Welcome to Spider Island. Spider Island, do not even jump, that shit sticks.
3: Za námětem britské hororové komedie Osm nohou a milion followerů stojí režisér Christopher Smith. Ten si mezi fanoušky tohoto žánru udělal slušné jméno díky svému klaustrofobickému debitu Metro nebo časové smyčce s názvem Triangle.
4: What's going on, guys?
5: Wow, it is a beautiful tropical paradise.
3: Příběh se odehrává v nově otevřeném hotelovém rezortu na odlehlém tropickém ostrově. Právě sem dorazí skupina slavných VIP influencerů z celého světa, aby luxusní destinaci pomohli zpropagovat.
6: Welcome to the Pearl Haven Hotel. We are thrilled to have the biggest influencers to launch it.
3: Stavba rezortu ovšem narušila podzemní jeskyně a probudila jejich početné osminohé obyvatele.
7: Spiders will only attack you if they feel threatened. Do not.
3: Bezstarostné natáčení storíček a lovení lajků u bazénu tak vystřídá čistokrevný teror.
8: If we stay here, we will die.
3: Ačkoliv se film odehrává na fiktivním opuštěném tropickém ostrově zamořeném pavouky, veškeré natáčení probíhalo v reálných exteriérech a luxusních rezortech na africkém ostrově Mauritius. Vedle klasických herců se ve snímku objeví také skuteční tvůrci ze sociálních sítí. Hororová komedie Osm nohou a milion followerů je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Evropa 2. Kam vyrazit?
9: O víkendu 5. a 6. září se v Královské zahradě Pražského hradu uskuteční další ročník vinobraní na Pražském hradě. Čeká vás Moravský burčák, široká nabídka vín ze všech tuzemských vinařských regionů i ochutnávka kvalitních českých potravin od desítek výrobců. O hudební doprovod se postarají v prostoru letní míčovny staropražská kapela Frajeři z Galerky a cymbálová muzika Sudovian. Vstup na vinobraní je zdarma. Svátek amerických burgerů pod názvem Burger Arena, kterou společně pořádají Burger Fest a Burger Street Festival v areálu Port 7 v Praze Holešovicích už 4. a 6. září. Posláním letošního ročníku Burger Festu je dokázat, že i tradiční americké jídlo, jakým je burger, má své místo v kvalitní gastronomii. Připravte se na desítky stánků a food trucků, které nabízejí přes 100 druhů burgerů, kuchařskou show, živou hudbu, soutěže i stand-up vystoupení. Doporučuje Evropa 2.
10: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
11: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
10: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
11: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
10: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
11: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
12: Lazura Estetik Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetik Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi. Nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
1: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
13: A můžu ještě něco říct?
14: No povídej.
13: To nejlepší rádio na světě.
14: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
13: Děkujeme.
1: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
15: Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení.
16: Spartanem od prvního zápasu. 6. září odehrají Spartanky derby na Letné. A tento zápas patří mladým Spartanům. Všichni do 15 let mají vstup zdarma a navíc na vás bude čekat speciální zápasový program. Sparta Slavia. Neděle 6. září od 11. EPET Arena. Sparta dětem.cz. Sparta.

0: Sponzor Časomíry je Typcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. Typcars.com.
1: Krásné sobotní dopoledne ladíte Evropu 2, bylo 10 hodin a jsou tady zprávy se Zuzkou Kozákovou.
2: Hezké dopoledne. Skupina 20 senátorů požádala nejvyšší státní zástupkyni Lenku Bradáčovou, aby její úřad prověřil v případu usmrcení 3leté dívky jejím otcem změnu jeho obvinění z vraždy na opilství. Policie tak podle svého mluvčího učinila na základě znaleckého posudku, podle něhož otec v době činu byl pod vlivem drog a nebyl příčetný. Senátoři doporučili Bradáčové v dopise, aby se kvůli zajištění spravedlivého procesu vyžádala revizní znalecký posudek. Hygienici o letošních prázdninách zkontrolovali přes 1300 dětských táborů. Ani jeden nemuseli přímo ukončit. Přesto udělili několik pokut za bezmála 170 tisíc korun. Nejčastěji kvůli skladování potravin, pitné vodě nebo chybějící zdravotní dokumentaci. Policie v Hradci Králové bude v neděli kvůli fotbalovému utkání místního FC Hradec Králové se Spartou Praha v pohotovosti. Na dohled nad veřejným pořádkem nasadí zvýšený počet lidí. Na místě budou příslušníci pořádkové, dopravní i kriminální služby. Rozmístěni budou v okolí stadionu, širším centru města a na příjezdových trasách. Utkání na Malšovickém stadionu začne zítra v 18 hodin.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Na dálnici D1 dejte pozor hned na dvou místech. Na 26. kilometru ve směru na Prahu se srazil nákladní vůz s osobním a v opačném směru, tedy na Brno, na 174. kilometru zasahují záchranné složky u nehody dvou vozů. Na D10 je odstavené vozidlo ve směru na Turnov na 7. kilometru.
0: Evropa 2, jak je venku?
2: Venku je převážně polojasno, místy skoro jasno, k večeru se zcela vyjasní na většině území Česka. V průběhu dne pak naměříme nejvyšší teploty od 19 do 24 stupňů. Na jižní Moravě to může být i 26 stupňů Celsia a přechodně bude vát čerstvý vítr. Zprávy jsou za námi, vyladíte Evropu 2 a 3 minuty po 10. taky Katku Haškovou. No a my se v naší poslední společné hodince podíváme třeba na věci, které byly původně vynalezeny pro muže, ale dneska patří ženám.

0: Posloucháte víkendové vysílání Evropy 2 a kromě Maxima muziky je tady samozřejmě maximum zajímavostí, tak jak se na správný víkend sluší a patří. Když se řekne podpatky, punčochy, kabelka, make-up nebo růžová barva, vybaví se vám ženy nebo muži? No, samozřejmě, že ženy, jenomže před pár stylety to bylo úplně jinak, protože za A muži z vyšších vrstev se běžně líčili, bílý pudr, výrazné tváře, někdy i namalované takovéto znaménko krásy, tak to nebylo vůbec nic z ženštilého, ale naopak známka postavení bohatství a toho, že člověk patří ke dvoru, prostě že se má. Stejně tak obrovské napudrované paruky, čím okázalejší, tím víc jste dávali najevo, že jste někdo, že nevstáváte jen tak ráno do fabriky. Taky punčochy byly po staletí normální součástí mužského oblečení, navíc u šlechty pěkně ukazovaly nohy a takové dobře stavěné lítko bylo tehdy něco, čím se muž klidně pochlubil, což teda mimochodem platí i do dneška. Nebo taková kabelka, tak to nebyl žádný symbol ženské módy, protože když oblečení ještě nemělo praktické kapsy jako dnes, tak muži nosili takové malé váčky a brašničky na mince a další věci. Teprve postupem času se kabelky začaly spojovat se ženami, muži začali nosit věci v kapsách a do toho začali dávat svoje věci do kabelky nám, ženám. Určitě to znáte. No a ta růžová barva nikdy neměla nálepku holčičí. Ještě na začátku 20. století se v některých zemích růžová doporučovala klukům jako vlastně takový výraznější odstín červené. Zatímco modrá mohla být vnímána jako jemnější a tím pádem vhodná pro dívky. Tady to dnešní jasné rozdělení růžová je pro holčičky, modrá je pro kluky, tak to se ustálilo až mnohem později. No a zajímavé jsou taky podpatky. Ty zase souvisí s jízdou na koni, protože podpatek pomáhal jezdci držet nohu ve třmenu. No a pak ještě tu mám crop topy. Tak prosím vás, crop topy, tahle ta krátká trička, nosili chlapi ve sportu, hlavně v druhé polovině 20. století. Sportovci si dresy zkracovali kvůli pohodlí a taky větrání a z krátkého trička se prostě stala normální mužská sportovní móda. No, takže až někdo příště řekne, že růžová podpatky nebo make-up jsou prostě odjakživa ženské, tak nejsou, nemají pravdu. Móda si ta genderová pravidla prostě prakticky neustále mění. A dost věcí, které nám dnes připadají naprosto samozřejmé, by před dvěma sty lety působily přesně obráceně. Tak hezký den a díky, že ladíte Evropu 2.
1: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
2: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
1: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
3: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
1: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
4: To je moje show.
1: Dej taky follow E2.cz.
5: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
1: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
4: Vždycky to byla moje show.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
7: Love Island je zpátky.
8: A tentokrát?
7: Plný svodů a zakázaného ovoce.
8: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
7: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí večer na OnePlay.
9: Když tuhle středu na Evropě 2 vyklepneš zástěru, odneseš si parádní výhry od ČSOB a Mastercard. Zahraj si s námi kvíz Vyklepni zástěru. Hrajeme o chytré hodinky Apple Watch a vouchery na nákup elektroniky od Apple. Už tuto středu spouštíme na Evropě 2 váš oblíbený kvíz s výhrami od ČSOB a Mastercard. Tak si to nenech uplavat. Jo a tohle vám ještě chci říct. ČSOB nabízí k novému účtu odměnu až 2,5 tisíce korun a voucher na školní pomůcky za 600. Dobrý, ne?
10: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
11: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
12: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy.
11: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
12: Tohle si nesmíš nechat ujít.
11: Kompletní program najdeš na Piggy.cz. Odložte mobily a užijte si rodinnou pohodu na Piggyádě, kterou vám přináší Tesco Mobile a večeře bez mobilu.
1: Zpátky k muzice.
13: Evropa 2.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Při tajné policejní akci si připínám svůj odznak přímo na nahou hruď.

0: it up and throw a tantrum. Evropa 2, kde to stojí?
1: Dvě osobní auta se srazila na D1 u Brna. Nehoda na 196. kilometru ve směru na Ostravu uzavřela jeden jízdní pruh. Další srážka dvou aut komplikuje dopravu u Zvěrkovic na Třebíčsku. Havarovaná vozidla zůstala na silnici 38 a na místě zasahují záchranáři. A podobná nehoda se stala také u Šumvaldu na Olomoucku. Po střetu dvou osobních aut projíždí doprava střídavě jedním pruhem a provoz řídí policie. Ať už jedete kamkoliv, hlavně šťastnou cestu.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

Nebojte se pitbullů. Jejich kousnutí bývá příjemné. Teda, když je

0: Tak to byly Coldplay, Viva La Vida a vy vladíte maximum muziky Evropy 2. A kromě Coldplay tady se mnou je i Ondra Vodný. Ahoj Ondro.
1: No, ahoj.
0: Jak se máš takhle v novém školním roce, řekni mě.
1: Naštěstí ne školně, to je důležitý.
0: Už by ses nevrátil do školy,
1: no, nevrátil bych se do školy a zrovna jsem zažil takovou scénku, když jsem byl odníst dceru do školky a chlapeček se tam vztekal před školkou a říká, já nechci tohle a teď jsme si s tím tatínkem řekli, jo, kdyby věděl, že ho to bude dalších 13 až 17 let vlastně každý den se o to týkat, no, takže...
0: Ale víš co, teď je otázka, jakože když jsme byli malí, že jo, tak jsme si říkali, až budu velký, tak si budu dělat, co já
1: co chci.
0: A koupím si, co chci a pak vyroste, že zjistí, že ne.
1: A já nevím, tak jak si to kdo udělá, takže já bych se tím dneska řídil, dělejte si, co chcete.
0: Dobře, tak v tom případě já odcházím, já tady končím, já ti to předávám.
1: Tak chceš, tak je, jasně, chceš.
0: A víš, co chci, chci se taky zítra vrátit, zítra zase od sebe budu zpátky.
1: A chceš si i něco koupit určitě, tak si to kup.
0: Chci, ale to, co chci, na to nemám. No,
1: to
0: ale
1: přijde.
0: O tom zase někdy jindy. Tak jo, měj se hezky, s váma se loučím, nechávám vás tady na pospas Ondry Vodného a bude to skvělý maximum muziky. Ahoj.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou regionální potravina nebo biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení. Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
3: No to, že jsi cigán, tak jsi fakt jako dobrý.
2: Čekuj sekci video na Evropa2.cz. Spartanem od prvního zápasu. 6. září odehrají Spartanky derby na Letné. A tento zápas patří mladým Spartanům. Všichni do 15 let mají vstup zdarma a navíc na vás bude čekat speciální zápasový program. Sparta Slavia. Neděle 6. září od 11. Epet Arena. Sparta dětem.cz. Sparta. Tečka. Europa 2. Doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way.

0: Sponzor Časomíry je Typcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. Typcars.com.
1: 11 hodin, k tomu 2 minuty, na Evropě 2 čas na zprávy se Zuzkou Kozákovou.
2: Dobré dopoledne. Mezi Planou nad Lužnicí na Táborsku a Úsilným u Českých Budějovic pokračuje testovací režim. Řidiči tam tak na dálnici D3 do konce roku mohou za vhodných podmínek jezdit až 150-kilometrovou rychlostí. Původně mělo zkušební období skončit v září. Ministerstvo dopravy však chce získat víc dat o tom, jak se auta na úseku chovají a jestli vyšší rychlost nespůsobuje více nehod. Data bude analyzovat během podzimu. Do konce roku rozhodne, jestli tam rychlost ponechá. Trvale. Policisté zpřísnili a rozšířili právní kvalifikaci v případu tragické nehody u Doubravníku na Brněnsku, kde řidič ve voze s 5 dětmi narazil autem do stromu. Testy z krve ukázaly přes 3 promile alkoholu. Kromě usmrcení z nedbalosti v přísnějším odstavci skutek policisté nově prověřují i z ohrožení pod vlivem návykové látky. Při nehodě zemřelo jedno dítě, dalších 5 lidí se zranilo, 4 z nich děti. Všichni zranění skončili v nemocnici. České basketbalistky prohrály na úvod mistrovství světa v Berlíně s Itálií 54-63. V neděli se české reprezentantky utkají od 14.30 ve skupině D s Čínou a v pondělí od 20.45 s obhájkyněmi zlata Američankami. Vítěz skupiny postoupí přímo mezi nejlepších 8. Další 2 týmy čeká kvalifikace u čtvrtfinále.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Začneme na dálnici D1. Záchranné složky zasahují na stém 75. kilometru ve směru na Brno. Bouralo se tady. Další potíže jsou v Praze. V Kounické se srazily 2 vozy a u výstaviště se srazil autobus s tramvají. Na Českokrumlovsku opatrně na silnici 157 na vjezdu do obce Kaplice. Srazily se tu 2 vozy.
0: Evropa 2. Jak je venku?
2: Aktuálně převážně skoro jasno, místy polojasno, k večeru se zcela vyjasní na většině území Česka. Nejvyšší denní teploty pak očekáváme v rozmezí od 19 do 24 stupňů. Přechodně pak může vát čerstvý vítr. Ze zpráv Evropy 2 je to vše. 4 minuty po 11. si slovo bere Ondra Vodný.
1: Lenny a Erasmus, něco málo z toho, co mám připraveno po 11. hodině, ať jste kdekoliv, fantastické sobotní dopoledne s Evropou 2.

0: 11.20, posloucháte sobotní Evropu 2, Mimi Web a James Harris budou pokračovat v tomhle fantastickém maximum muziky, našem víkendovém. No a pokud vás první týden zářijový školní utahal, je ideální počasí na to se odpočinout ještě v trošku letním modu, i když s lehký příchutí podzimu by se dalo říct. Včera bylo 28 stupňů, ani to nebylo cítit, jak foukal vítr. No a v úterý má být dokonce 29, no, a pak zase dolů a nahoru. Je to jako na houpačce, no. Snad klidnější bude váš vstup do školního roku a vlastně i tenhle víkend, ve kterým vám společnost dělá Evropa 2.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Ahoj, Czechia, it's Mike Shinoda from Linkin Park. Let me take you.
3: Hey, what's up, it's Jason Derulo. Zdraví.

0: kuponky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Zpátky k muzice.
3: Evropa 2.

0: LMFAO na Evropě 2, 11.36, rychlý pohled na silnice. Evropa 2, kde to stojí? D11 z Prahy do Hradce Králové, tam čekejte kolony, jsou na 60. kilometru, frézuje se tam a kolona je ve směru do Hradce Králové. D1 hlásí silný provoz u Šmejkalky obou směrně, je to u 24. kilometru. D1 v Brně do Ostravy, zdržíte se do 10 minut na 196. kilometru a v Praze, Cínovecká, Doubelské, čekejte tam také kolonu. Marla, Zara Larsen pokračují z víkendového Maxima muziky na Evropě 2.
1: Maximum tvý muziky.

Xenlix v 11.48, no a pokud jste se pustili se začátkem září do sledování sebe sama nejrůznějšíma pomůckama, jako jsou chytrý hodinky a podobně, tak málo kdy najdete někoho, kdo něco podobného na sobě nemá, jo? Tak jenom, abych vás trošku vrátil do reality, pokud máte na ruce hodinky, které počítají spálené kalorie, tak bych na to číslo moc nespolíhal, protože vědci vzali 58 lidí a každý mu nasadili 4 hodinky najednou, jo? A byli tam zástupci všech těch velkých, který si dokážete představit. K tomu přístroj na rozbor dechu, který změřil, kolik se doopravdy spálilo. A ty rozdíly jsou extrémní. Jsou hodinky a přístroje, které přestřelili o 69 kalorií za jedno cvičení. Jo? A je to úplně jasný, že to nebude měřit úplně stejně nebo úplně přesně. Někdy je to jenom o takovém pocitu, že se hlídáte. Nicméně, abyste věděli, to podstatné, čím víc má člověk tělesného tuku, tím větší většinou ta chyba u těch hodinek je. To vyšlo z tohohle průzkumu napříč všema značkama, který se testovali. Takže z toho vyplývá, že právě lidi, co hubnou, dostávají nejméně přesný čísla. Takže příště, až se zase budete radovat, kolik jste toho spálili, s rezervou to berte. Stejně jako naše maximum muziky bude Hužel, Giant Rooks do 12. Evropa 2. Evropa 2. 88.

0: Sponzor Časomíry je typcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. typcars.com.
1: Je poledne, 2 minuty k tomu, na Evropě 2 čas na zprávy, Zuzka Kozáková je tu s nimi.
2: Dobré poledne. Bezpečnostní kontrolou na letišti lidé nejčastěji neprojdou kvůli powerbankám s příliš vysokou kapacitou nebo tekutinám, které překračují povolený objem. Při letošních kontrolách ale objevili zaměstnanci letišť i kurióznější předměty. Například meč, šavly, vodní pistoly nebo vzduchovku. České televizi to řekli oslovení mluvčí letišť v Praze, v Brně a v Ostravě. Česko přijalo bezpečnostní opatření v návaznosti na incidenty v okolních státech, u kterých je podezření na sabotáže a působení cizí moci. Uvedl to ministr vnitra Lubomír Metnar. Neupřesnil však, o jaká opatření jde. Podle deníku Právo se zvýšila ochrana letišť a nádraží. S útoky na infrastrukturu se v poslední době potýká především Německo. Zodpovědnost za srpnový útok na letiště v Lipsku přisoudilo Rusku. Wimbledonská vítězka Linda Nosková postoupila poprvé do osmifinále tenisového US Open. Američanku Ann Liovou porazila na newyorském betonu 6-2, 6-7, 6-2 a utká se s Ukrajinkou Martou Kostěkovou. Neuspěla naopak nasazená sedmička Karolína Muchová, která prohrála s Emou Navarovou.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor na odstavené vozidlo na dálnici D1 ve směru na Prahu na 231. kilometru. V Praze v Senohrabské ulici se srazily 2 vozy. Další potíže jsou v Českých Budějovicích. Na Lidické třídě se srazil autobus s osobním vozem a na Strakonicku zasahují záchranné složky na vjezdu do obce Libějovice. Tady došlo ke střetu osobního vozu a cyklisty.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Venku převládá polojasná až skoro jasná obloha, k večeru se vyjasní na většině území Česka. Teploty se aktuálně drží mezi 19 až 24 stupni a přechodně může vát čerstvý vítr. Tolik zprávy, vy ladíte sobotní Evropu 2 a 4 minuty popoledně pokračuje Ondra Vodný.
1: Skoro třetina lidí dělá věc, kterou by dělat neměli. Jak to tak bývá, o co jde a proč to nedělat, prozradím za chvíli, tak držte vlnu i dál Evropa 2.
3: Evropa 2.

0: Tohle je Benson Boone na Evropě 2 ve 12.21. Pokud jste si dopřáli tento týden, anebo vůbec v létě, ovoce, zeleninu, všechno čerství ze zahrádky, tak schválně kolik z vás, když už bylo ovoce trošku přezrálý, odkrojilo takovou tu část, která už nevypadla ideálně a zbytek snědla, jo? Nemusíte se bát odpovídat, protože to dělá skoro třetina lidí. Jo, uříznete něco, co je plesnivý a zbytek řeknete, dobrý, to sníte. No tak vyvedu vás omylu. Není to údajně dobrý nápad. Německý institut se ptal tisícovky lidí a zároveň k tomu dal podstatné vysvětlení. Plísňové toxiny totiž nezůstávají tam, kde je vidět jenom ta plísňová část a u věcí s vysokým obsahem vody, tedy u ovoce a zeleniny, se rozlezou mnohem dál, než vidíte. A zajímavý je, jak rozdílně se chováme. Jo? Splesnivělý jogurt nebo maso vyhodí 95% lidí, ale u ovoce ne, tam se to odřízne a jí se dál. A pozor, ještě jedno číslo, je jenom 47% lidí ví, že vaření ani pečení tyhle toxiny nezničí, takže to nic nezachrání. No, tak jak se s tím poperete o víkendu, nechám na vás. Coldplay anebo James Young, to k tomu přidám. Na Evropě 2.
1: Nastav uši hvězdám.
2: Hey Czech Republic, I'm Bere on Evropa 2.
3: Hey Czech Republic. This is Declan J. Donovan, and you're listening to Europa 2.
4: Hey, this is Passenger, you're listening to Europa Via.
5: Hey, we are Imagine Dragons, and you're listening to Europa Via.
6: Europa Via.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Love Island je zpátky.
2: A tentokrát?
1: Plný svodů a zakázaného ovoce.
2: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
1: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí večer na OnePlay.
3: Když tuhle středu na Evropě 2 vyklepneš zástěru, odneseš si parádní výhry od ČSOB a Mastercard. Zahraj si s námi kvíz Vyklepni zástěru. Hrajeme o chytré hodinky Apple Watch a vouchery na nákup elektroniky od Apple. Už tuto středu spouštíme na Evropě 2 váš oblíbený kvíz s výhrami od ČSOB a Mastercard. Tak si to nenech uplavat. Jo, a tohle vám ještě chci říct. ČSOB nabízí k novému účtu odměnu až 2 500 korun a voucher na školní pomůcky za 600. Dobrý, ne?
4: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
5: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
6: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
5: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
6: Tohle si nesmíš nechat ujít.
5: Kompletní program najdeš na Piggy.cz. Odložte mobily a užijte si rodinnou pohodu na Piggyádě, kterou vám přináší Tesco Mobile a večeře bez mobilu.
7: Zpátky k muzice.

0: Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Švýcarsko vlastně ve skutečnosti není neutrální. Jenom zatím vyčkávají, na kterou stranu se přidám já.

Nebojte se pitbullů. Jejich kousnutí bývá příjemné. Teda, když je

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: 12.41, rychlý pohled na silnice, stále opatrně, pokud pojedete z Prahy do Hradce Králové, na 60. kilometru se frézuje tam kolona do Hradce Králové. Silný provoz stále už šmejkalky, obou směrně, je to na 24. kilometru a zdržení čekejte také z Brna do Ostravy na 196. kilometru. Pevné nervy na cestách, David Guetta, Kecaj, to k tomu přidávám za chvíli na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2. Benson Boone. Tvoje nová muzika. Jazzy a Chris Lorenzo. Evropa 2. Maximum nový muziky.

0: Oleg Jazzy na Evropě 2 ve 12.54. No a pokud za sebou máte první školní týden schválně, jak jste to zvládali s dětma? Asi ne úplně jednoduše, většina dětí ráno moc nechce vstávat, když stane, tak má na všechno málo času a z toho se odvíjí i velký snídaňový problém, se kterým přichází odborníci a který mluví o tom, jak děti ráno snídají. Schválně to porovnejte se sebou. 96% dětí ve školní dny snídá, to je dobrá zpráva, to zní skvěle, jenže když se věci podívali, co v té snídani je, tak zhruba pětina z nich nemá žádný pořádný základ, chybí tam bílkoviny, vlákniny, anebo mají snídaně hodně cukru. Kompletní snídani dostává pravidelně jen zhruba třetina dětí a důvody jsou jasný, skoro polovina dětí má na snídani 15 až 25 minut a to je málo. Dokonce 68% snídá doma, 23 ve škole a 5% dokonce cestou, protože to prostě nezvládají. Takže velký problém v tom je, aspoň podle rodičů, vybíravost dětí, ranní nevrlost dětí, to, že není čas, anebo že je na stole mobil. Tak když tohle všechno vyeliminujete a dáte na snídani hodně času, hnedka budou mít děti přes den lepší náladu a to chce každý. Evropa 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takovýhle den?
3: Romantickou komedii Dokonalý den o životních volbách a náhodných setkáních natočil režisér Jiří Matoušek, který před 2 lety debutoval snímkem Prázdniny s Broučkem. Do road movie odehrávající se během jediného dne obsadil Vladimíra Polívku, Kateřinu Marii Fialovou, Terezu Kostkovou a Marka Taclíka.
4: Jebena, to byla pantofla z Turecka!
3: Příběh Dokonalého dne se točí kolem Anny, která míří na důležitý pracovní pohovor.
5: Víte, já docela poslýchám.
6: To je zajímavé. Za 30 let, co dělám tuhle práci, se to zatím ještě nikdy nikomu nehodilo.
3: Její dokonale sestavený plán dne ale dostane hned z kraje trhlinu v podobě poruchy auta. Na pohovor proto pokračuje vlakem a právě tady do cesty vstoupí bezprostřední Eda.
7: Kam jedeš? Ano.
5: Do Berlína.
3: S Edou dostane pořádnou lekci spontánního života. Stráví spolu dokonalý den plný vtipných momentů, trapasů a následně noc plnou vášně.
7: Většinou holka na prvním rande o svých rodičích nevypráví.
5: Tohle je rande?
7: Moje.
5: Je?
7: Jo, máš kytku.
3: Po ní ale přijde ráno a s ním i vystřízlivění. Eda je krátce po rozchodu, Anna má brzy odcestovat do Kanady a v práci oni projeví zájem Alice, pravý opak Edy.
7: Věděli, že to pro tebe nic neznamená.
5: Neznamenám.
3: Mediálním partnerem kinopremiéry Dokonalý den je Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
8: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
9: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
8: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
9: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
8: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
9: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
10: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt domoval.
1: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
11: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
12: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
13: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
1: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
14: A můžu ještě něco říct?
12: No povídej.
14: To nejlepší rádio na světě.
12: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
14: Děkujeme.
1: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
15: Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení.
1: Není
11: dopoledne jako odpoledne.
16: Ježíš, tak já chci vždycky dělat, že to je hrozně napínavě, ty to zkazíš.
11: Na Evropě 2 nikdy nevíš, co přijde.
17: To v těch dlouhodobých vztazích pracovní bývá.
11: Odpoledne, kdy se dějou věci.
17: Tak Zorko, tady to jsi zapila. To je vražda humoru napsala.
15: Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
18: Ježíši, to je trapný, to mi říkali na základce, tak Tomáši, to je trapný, opravdu.
15: Denně od 3 do 6 na Evropě 2.
17: Buďte v kanále, tady s námi pořád, Evropa 2.
15: Spartanem od prvního zápasu. 6. září odehrají Spartanky derby na Letné. A tento zápas patří mladým Spartanům. Všichni do 15 let mají vstup zdarma. A navíc na vás bude čekat speciální zápasový program. Sparta Slavia. Neděle 6. září od 11. Epet Arena. Sparta dětem.cz. Sparta.

0: Sponzor Časomíry je Typcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. Typcars.com.
1: A po 13. hodině na Evropě 2 nechybí také zprávy se Zuzkou Kozákovou.
2: Hezké odpoledne. Mezi Planou nad Lužnicí na Táborsku a Úsilným u Českých Budějovic pokračuje testovací režim. Řidiči tady tak na dálnici D3 do konce roku mohou za vhodných podmínek jezdit až 150-kilometrovou rychlostí. Původně mělo zkušební období skončit v září. Ministerstvo dopravy však chce získat více dat o tom, jak se auta na úseku chovají a jestli vyšší rychlost nespůsobuje více nehod. Data bude analyzovat během podzimu. Do konce roku rozhodne, jestli tady rychlost ponechá trvale. Do Prahy vyjela kolona 800 motocyklů Harley Davidson a dalších značek při příležitosti posledního ročníku akce Prague Harley Days. Do spanilé jízdy se zapojil i prezident Petr Pavel, který patří mezi vášnivé motorkáře. Účastníci akce se na motorkách začali řadit v 9 hodin v dolní části pražského výstaviště, odkud v 10.30 vyrazili na pražskou magistrálu přes Nuselský most na pražského povstání, potom na nábřeží a zpět na výstaviště. České basketbalistky po prohře s Itálií na mistrovství světa v Berlíně nastoupí zítra k dalšímu utkání. Ve skupině D budou jejich soupeřkami od 14.30 hráčky z Číny. V pondělí je pak čekají obhájkyně zlata Američanky od 20.45. Vítěz skupiny postoupí přímo mezi nejlepších 8. Další dva týmy čeká kvalifikace o čtvrtfinále.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor na odstavené vozidlo, které je na dálnici D1 na 191. kilometru ve směru na Ostravu. V Praze v ulici Jana Želevského se srazily dva vozy a nehoda se došetřuje v Českých Budějovicích. Na Lidické třídě se srazil autobus s osobním vozem.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Aktuálně většinou skoro jasno až polojasno, k večeru se vyjasní na většině území Česka a co se teplo týče, drží se většinou v rozmezí od 19 do 24 stupňů. Tolik zprávy, vyladíte stále Evropu 2 a stále taky Ondru Vodného.
1: Po 13. hodině pro všechny, kteří se rozhodli přes víkend dospávat týden, neúplně dobrá zpráva. Za chvíli víc Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2, ve 13.22 dozněl Sombre. No a pokud jste odstartovali školu, máte doma puberťáka, teenagera, nebo sami jste teenagery, tak pozorně poslouchejte, protože většinou takových školáků máte problém dostat přes týden z postele. Jo, to je asi klasika. Pokud přes týden nemůžete ráno z postele dostat a o víkendu spí do 11, do 12, nebo vůbec nevyrazou z postele, tak tahle věc má jméno. Říká se jí sociální jetlag a je to rozdíl mezi tím, kdy chce spát tělo a tím, kdy to dovolí škola. Věci prošly 18 studií dohromady přes 235 tisíc teenagerů a vyšlo jim, že čím větší je ten rozdíl mezi všedním dnem a víkendem, tím vyšší úzkost mladí uvádí. A hnedka dodám, že ten vztah je podle autorů slabý a je to souvislostné příčina. Zajímavý je, že co navrhujou, a to pozdější začátek vyučování. A hlavně, aby se doktoři ptali přímo na tenhle rozdíl mezi obecnými otázkami na to, jestli je dítě klidný, neklidný a podobně. Takže tohle, ten velký propastný rozdíl, může být důsledek toho, že se teenageři občas necítí psychicky dobře. Takže pozdějiš do školy a hned to údajně způsobí dřívější vstávání o víkendu. Tak snad se s tím nějak poperou, nejen puberťáci, ale všichni školou povinní to přeju. A Endless Summer nebo Sub od Lesbians, k tomu přidávám na Evropě 2.
1: Evropa 2 teď buší na displeji tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
2: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Alza.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
6: Love Island je zpátky.
7: A tentokrát?
6: Plný svodů a zakázaného ovoce.
7: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
6: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí večer na OnePlay.
8: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
9: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Mirákulum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
10: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
9: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
10: Tohle si nesmíš nechat ujít.
9: Kompletní program najdeš na Piggy.cz. Odložte mobily a užijte si rodinou pohodu na Piggyádě, kterou vám přináší Tesco Mobile a večeře bez mobilu.
1: Zpátky k muzice.

Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Policie označuje kohokoliv útočícího na mě kódem 4511. Sebevražda.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: 13.40, rychlý pohled na silnice, jak to vypadá, D1 z Brna do Prahy, na 25. kilometru už Šmejkalky, čekejte silný provoz, 30-minutové zdržení, D11 z Prahy do Hradce Králové, stále kolona u Městce Králové, na 60. kilometru se frézuje vozovka, tak ať vás to nepřekvapí. Eva Farná, Taylor Swift pokračují z víkendového maxima muziky na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

nová muzika. Mark Dan a Raymond. Evropa 2. Maximum nový muziky.

0: 13.53, tohle Dagny na Evropě 2. Luis Capaldi ještě zazní do 14. hodiny. No a schválně, jestli máte doma domácího mazlíčka a mluvíte s ním, to asi každý, kdo má domácího mazlíčka, ať už to je pes nebo kočka, záleží taky jak. Věci z Arizony vzali 240 lidí a dali jim nahrávač, který v náhodných chvílích zapnul mikrofon a nahrál kousek takového jako jejich běžného dne. A pak z toho vytáhli 30 různých kategorií. Jestli člověk používá přezdívky, jestli jim dává povely, nebo jestli se zvířetem mluví jakoby rozumně oceným myšlenkám. A vyšlo, že lidi, kteří mluví na zvíře v 9% všech okamžiků, kdy vůbec mluví, ale rozdíly mezi lidma jsou obrovský. Nikdo nepoužil daný způsob ani jednou, jiný v každý nahrávce. A v čem se zvířetem mluví, tak je důležitější. Nejčastěji o tom, co člověk zrovna dělá, tak je o počasí a o plánech na den. Tohle je všechno, co sdílíme se zvířetem. No a to funguje. Takže pokud na zvíře mluvíte jako na člověka, tak vám to údajně dělá psychicky neskutečně dobře. Takže kdybyste si chtěli vylepšit den, stačí prostě jenom vzít svého domácího mazlíčka jako parťáka a hnedka budete mít lepší den. Tak to zkuste a hnedka mu puste další naše maximum muziky Evropa 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Welcome to Spider Island. Spider Island, do not even jump, that shit sticks.
3: Za námětem britské hororové komedie Osm nohou a milion followerů stojí režisér Christopher Smith. Ten si mezi fanoušky tohoto žánru udělal slušné jméno díky svému klaustrofobickému debitu Metro nebo časové smyčce s názvem Triangle.
4: What's going on, guys?
5: Wow, it is a beautiful tropical paradise.
3: Příběh se odehrává v nově otevřeném hotelovém rezortu na odlehlém tropickém ostrově. Právě sem dorazí skupina slavných VIP influencerů z celého světa, aby luxusní destinaci pomohli zpropagovat.
6: Welcome to the Pearl Haven Hotel. We are thrilled to have the biggest influencers to launch it.
3: Stavba rezortu ovšem narušila podzemní jeskyně a probudila jejich početné osminohé obyvatele.
7: Spiders will only attack you if they feel threatened. Do not.
3: Bezstarostné natáčení storíček a lovení lajků u bazénu tak vystřídá čistokrevný teror.
8: If we stay here, we will die.
3: Ačkoliv se film odehrává na fiktivním opuštěném tropickém ostrově zamořeném pavouky, veškeré natáčení probíhalo v reálných exteriérech a luxusních rezortech na africkém ostrově Mauritius. Vedle klasických herců se ve snímku objeví také skuteční tvůrci ze sociálních sítí. Hororová komedie Osm nohou a milion followerů je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou regionální potravina nebo biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení. Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz. Sparťanem od prvního zápasu. 6. září odehrají Sparťanky derby na Letné. A tento zápas patří mladým Sparťanům. Všichni do 15 let mají vstup zdarma. A navíc na vás bude čekat speciální zápasový program. Sparta Slavia. Neděle 6. září od 11. Epet Arena. Sparta dětem CZ. Sparta. Tečka.
9: Evropa 2.
1: Maximum muziky.
10: Maximum tvý muziky.

0: Luis Capaldi po 14. hodine na Európe 2. Za chvíli k tomu bude Jubel, taký Daft Punk, tak je čas na správy.
1: Sponzor časomíry je typcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. typcars.com.
0: No a se 14. hodinou je tady Zuzka Kozáková, zprávy Evropa 2.
2: Dobré odpoledne. Bezpečnostní kontrolou na letišti lidé nejčastěji neprojdou kvůli powerbankám s příliš vysokou kapacitou nebo tekutinám, které překračují povolený objem. Při letošních letních kontrolách ale objevili zaměstnanci letišť i kurioznější předměty. Například meč, šavly, vodní pistoli nebo vzduchovku. České televizi to řekli oslovení mluvčí letišť v Praze, v Brně a v Ostravě. Po zhruba 15 měsících se dnes u Pražského národního muzea obnovuje provoz tramvají. Začínají znovu jezdit mezi zastávkami Italská a IP Pavlova. Trať, kterou využívají tramvajové linky 11 a 13, prošla obnovou jako součást výstavby napojení kolejí ve Vinohradské ulici na budovanou trať přes Václavské náměstí. Třetina škol na Ukrajině nemůže v pátém roce války vyučovat všechny děti ve třídách, buď kvůli budovám poničeným ruskými útoky nebo trvajícím vzdušným úderům. Mnoho dětí tak začalo nový školní rok ve sklepních krytech, nebo jim zbyla výuka online. Informuje o tom server iDnes.cz.
1: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor na odstavené vozidlo, které je na dálnici D1 ve směru na Prahu na 20. a 5. kilometru. V Jablonci nad Nisou bouralo vozidlo v Široké ulici, se nehodou počítejte v Liberci i v Tovární ulici a na Chebsku se bouralo na vjezdu do obce Lipová.
1: Evropa 2, jak je venku?
2: Většinou polojasno až skoro jasno, k večeru se úplně vyjasní, teploty se aktuálně drží většinou mezi 19 až 24 stupni, přechodně vane čerstvý vítr. Ze zpráv Evropy 2 je to vše a krátce po 14. si slovo bere Ondra Vodný.
0: A na Evropě 2, do odpoledne taky Alesso a One Republic, tak držte vlnu i dál a krásné sobotní odpoledne s Evropou 2.
1: Evropa 2.

0: Alesso a One Republic, fantastické hudební spojení ve 14.23 na Evropě 2. No a pokud máte po obědě a řekli jste si, že třeba začnete jíst zdravě, vynecháte maso, pustíte se třeba do rostlinného masa, tak pozorně poslouchejte, pokud jste někdy zkoušeli rostlinný burger a měli pocit, že je trošku rozbředlá kaše spíš než nějaký pokus o maso, tak tady je návod, se kterým přišly věci z curišské ETH. Našli řešení, které je překvapivě jednoduché, a to mrazit. Totiž když dáte luštěninové pyré do mrazáku normálně, led v něm vzniká náhodně, ale když ho necháte zmrznout od spodu nahoru, tak vzniknou srovnaný ledový kanálky. Zní to technicky, ale výsledek je důležitý, je to půl druhakrát až třikrát pevnější rostlinný burger, který se vám nerozbředne. Jo? Takže pokud byste chtěli přejít na rostlinnou stravu a vadí vám, že to občas rozbředlí, zkuste se popídit po systému, jak to dělat, aby vám to fakt fungovalo. No a pokud jste masožroutí, tak doufám, že dneska padne nějaký dobrý stejček. David Guetta, Paulie Garrand, Dua Lipa, naše další maximum muziky na Evropě 2.
1: Že ty taky občas nezapomeneš, že máš mámu.
2: Mámu je třeba vytáčet denně.
1: Ale já tě zase vytočená.
2: Říká Tomáš Zástěra.
1: Ano, synáčku.
3: Nazdar.
1: Ahoj.
2: Hodný synek, co každé odpoledne volá mámě.
1: Kdyby si se líp učil, ty pitomče, kdyby jsi dneska mohl bejt.
2: A vy jste vždycky u toho.
1: Ať to ty lidi trochu baví, to vysílání.
2: Vytoč mámu. Kultovní telefonáty Tomáše a jeho mamky. Každé všední odpoledne na Evropě 2.
1: A přijeď, hele.
3: Jo.
1: Nazdar.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Zpátky k muzice.

0: dvě, kde to stojí.
1: 14.38, takhle to vypadá na silnicích D1 z Brna do Prahy. 30 minut čekejte zdržení před Šmejkalkou. D11 z Prahy do Hradce, kolona u Chlumce na 60. kilometru je zúžení a zdržíte se aktuálně do 15 minut. Praha 102 směr Štěchovice hlásí dopravní nehodu a Brno 43 ze Svitav do Brna u Ivanovic. Překážka na silnici, taky šťastnou cestu, pevné nervy. Youngblood pokračuje za chvíli na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Posloucháte víkendovou Evropu 2. No a víkend by nebyl kompletní, kdyby nehrál i Bruno Mars. Bude za chvíli, po 15. hodině, pak Jakub Štěpán. To je naše víkendová pohoda a naše maximum muziky, které pro vás máme. Tak držte vlnu i dál a fantastický víkend. První školní, no, úplně jiný rozměr má, že? Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Lazura Estetik Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a

0: ověřeno akreditovanou laboratoří. Z Aesthetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Aesthetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.aestheticprofi.cz.
1: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.

0: Sponzor Časomíry je typcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. typcars.com.
1: V uších máte Evropu 2. Čerstvé zprávy na 15. hodinu nachystala Zuzka Kozáková. Pojďme do ní.
2: Dobré odpoledne. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch nechce předjímat, zda pondělní jednání s motoristy o návrhu rozpočtu povede ke změnám ve financování zdravotnictví pro příští rok. Za důležité považuje, aby bylo zdravotnictví finančně stabilizované a systém hospodařil vyrovnaně. S částí návrhů, které motoristé předložili k jednání, Vojtěch souhlasí. Týkají se ale především systémových opatření. Rusko v noci na sobotu udeřilo na letiště v Kyjevě a nedalekém Borispilu. Uvedl to dnes na sociální síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Útoky jsou podle něj reakcí na plánovanou návštěvu vyjednavačů amerického prezidenta Donalda Trumpa na Ukrajině, kteří mají dorazit v neděli. Už zítra bude policie v Hradci Králové v pohotovosti kvůli fotbalovému utkání místního FC Hradec Králové se Spartou Praha. Na dohled nad veřejným pořádkem nasadí zvýšený počet lidí. Na místě budou příslušníci pořádkové, dopravní i kriminální služby. Nedělní zápas na Malšovickém stadionu je na programu od 18 hodin.
0: Evropa 2, kde to stojí?

0: Do obce Výchová nad Jizerou tady došlo ke střetu osobního vozu a cyklisty.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Převážně polojasno až skoro jasno s teplotami do 24 stupňů. Zítra ráno se výjimečně objeví mlhy, jinak bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě přechodně oblačno. V průběhu dne pak naměříme teploty v rozmezí od 18 do 22 stupňů Celsia. Tolik ode mě, vy jste stále s Evropou 2 a krátce po 15. už taky s Kubou Štěpánem.
2: Doufám, že jste první školní týden zvládli, ať už jako dítko školou povinné nebo jako rodič. A jestli dobíte vyšťavené baterky, pak jste tady správně. Muzika, energie i dobrá nálada je tu v neomezeném množství. Držte vlnu, my jsme Evropa 2.

0: Společnost vám dělá Evropa 2. Máme za sebou první týden, kdy skončily letní prázdniny. Většina školáků zamířila do lavic, dospěláci se pokusili vrátit do běžného pracovního režimu. To slovo pokusili je ale hodně zásadní, ne všude je úspěšnost stoprocentní. A naprosto tomu rozumím, ale vzhledem k faktu, že životní styl bývá opravdu hektický, je dobrý se naučit dělat si každý den radost. A může se jednat vyloženě o maličkosti. Poslechnout si v klidu oblíbený song, nebo si třeba jenom vychutnat šálek dobré kávy, bez stresu, bez myšlenek, co ještě hoří, co musím stihnout. Jsou to prostě věci, které umějí nejenom zlepšit náladu, ale zvýšit výkon mozku. Příprava kávy je ve vašich rukou, ale ovlivnit můžu, co si dáme na Airbojce z Maxima muziky. A bude se to líbit. Na to si vsaďte. Tak užívejte víkend a držte vlnu. Tady je vaše Evropa 2.
1: Není odpoledne jako odpoledne.
2: No, ale... teďka jsme se dofákali a teďka jsme se vůbec začít.
3: Teď to nakoprem.
1: Na Evropě 2 nikdy nevíš, co přijde.
3: Posloucháte. Show. Já mluvím.
2: A já to chtěl říct dřív.
1: Odpolední show s Tomášem.
2: Zástěra, zástěra, ty se ale sexy říkal, jo.
1: A Zorkou.
3: Redaktorka, doktorka Zorka Horka.
1: Odpoledne, kdy se dějou věci.
2: Atmosféra ve studiu je až nakažlivá. V dnešní době to je blbý říkat tohleto, viď? No.
1: Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
2: Takže neopouštěte tuto stanici a tento kanál. Buďte v kanále, tady s námi pořád. Evropa 2.
1: Denně od 3 do 6 na Evropě 2.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo.
5: iPhony 17.
6: Laserové projektory.
5: Sluchátka Apple Beats.
6: A stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
7: Chceš iPhone? Tak kupuj Šunku, Amálku nebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Více na krásno.

0: A tentokrát?
1: Plný svodů a zakázaného ovoce.
0: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
1: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí večer na OnePlay.
2: Když tuhle středu na Evropě 2 vyklepneš zástěru, odneseš si parádní výhry od ČSOB a Mastercard. Zahraj si s námi kvíz Vyklepni zástěru. Hrajeme o chytré hodinky Apple Watch a vouchery na nákup elektroniky od Apple. Už tuto středu spouštíme na Evropě 2 váš oblíbený kvíz s výhrami od ČSOB a Mastercard. Tak si to nenech uplavat. Jo, a tohle vám ještě chci říct. ČSOB nabízí k novému účtu odměnu až 2,5 tisíce korun a voucher na školní pomůcky za 600. Dobrý, ne?
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
4: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Zpátky k muzice.
8: Evropa 2.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Prezident Roosevelt jednou jel na svém koni 100 mil. Já toho svého přenesl stejně daleko za poloviční dobu.

žít, jen vzpomínat se přece nedá. Láska je věčná, ale silnější jsou naše ega. Jak se nedojímám, když se vracím fotkám, nevěřím v minulost, proto jenom čekám. Čekám, až tě potkám, ty se nebudeš sladce smát. Budeš šťastná, nebudeš sama, bude to pro mě rána. Představíš mě přítele, pozdravím a půjdu dál. Se vzpomínkou na lásku, kde nikdo nevyhrál.

0: stojí.
1: Taky o víkendu sledujeme na Evropě 2 dopravní situaci. Nehoda dvou aut vás zbrzdí v Liberci v ulici Unisy. Podobně je tomu na silnici 34 v Jindřichově Hradci u kruhového objezdu s ulicí Jáchymova. Díky Lídu za zprávu. V Praze je silnější provoz na Štěrboholské spojce ve směru na Průmyslovou. Zdržení je do 5 minut a nehody se vyšetřují v ulici Bubenická, kde se střetly dva vozy. A pozor, je v ulici Podleská. I v tomto případě bourala dvě osobní vozidla a na místě jsou záchranné složky. Tak ať už jedete kamkoliv, hlavně v klidu a šťastnou cestu do cíle přeju. Evropa 2. We'll be right back.

0: vydržet až do nedělního večera. Zkuste se partnera zeptat, kdo podle něj dělá větší část práce kolem domácnosti a dětí. Data totiž ukázala docela zajímavý rozdíl. Tátové mnohem častěji říkali, že péči o děti a domácí povinnosti mají s partnerkou rozdělené přibližně na půl. Mámy to ale často viděli jinak a měli pocit, že větší část pořád zůstává na nich. A ono nejde jenom o to, kdo vysaje, kdo uvaří nebo kdo naplní pračku. Do domácího provozu patří i spousta věcí, které vlastně nejsou vidět, dokud je někdo nezapomene. Například třídní schůzky, lékař, kroužky, nákup věcí do školy nebo třeba informace, že po víkendu dítě potřebuje přinést do školy krabici, tři kaštany a nevím, třeba i něco zeleného. Takže jedna domácnost, jeden týden, ale klidně dvě úplně jiné představy o tom, kdo toho vlastně udělal víc. A jestli chcete mít doma opravdu krásný víkend, větu, já bych řekl, že je to tak půl na půl, bych s dovolením používal opravdu hodně opatrně. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM. Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour Zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma. Už máš přečtený nejnovější drby, tak šup na Evropa2.cz, je jich tam fakt dost. Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení.

0: Sponzor Časomíry je Typcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. Typcars.com.
1: Posloucháte Evropu 2, taky v 16 hodin pro vás máme zprávy. Pokračuje Zuzka Kozáková.
2: Je to tak, vítejte u zpráv. Mezi Planou nad Lužnicí na Táborsku a Úsilným u Českých Budějovic pokračuje testovací režim. Řidiči tady tak na dálnici D3 do konce roku mohou za vhodných podmínek jezdit až 150-kilometrovou rychlostí. Původně mělo zkušební období skončit v září. Ministerstvo dopravy však chce získat více dat o tom, jak se auta na úseku chovají a jestli vyšší rychlost nespůsobuje více nehod. Data bude analyzovat během podzimu. Do konce roku rozhodne, jestli tady rychlost ponechá trvale. Do Prahy vyjela kolona 800 motocyklů Harley Davidson a další značek při příležitosti posledního ročníku akce Prague Harley Days. Do spanilé jízdy se zapojil i prezident Petr Pavel, který patří mezi vášnivé motorkáře. Účastníci akce se na motorkách začali řadit v 9 hodin v dolní části pražského výstaviště, odkud v 10.30 vyrazili na pražskou magistrálu přes Nuselský most na Pražského povstání, potom na nábřeží a zpět na výstaviště. České basketbalistky po prohře s Itálií na mistrovství světa v Berlíně nastoupí zítra k dalšímu utkání. Ve skupině D budou jejich soupeřkami od 14.30 hráčky z Číny. V pondělí je pak čekají obhájkyně zlata Američanky od 20.45. Vítěz skupiny postoupí přímo mezi nejlepších 8. Další dva týmy čeká kvalifikace o čtvrtfinále.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pokud jste na cestách, dejte pozor určitě na dálnici D1 ve směru na Prahu. Na 77. kilometru je odstavené vozidlo. Nehoda se došetřuje v Praze v ulici Jana Želivského. Na Olomoucku pozor na silnici 635, kde zasahují záchranné služky u Skrbně. Tady se jezdí kyvadlově po nehodě dodávky a dvou osobních vozů.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Většinou skoro jasno až polojasno s teplotami do 24 stupňů Celsia. Zítra ráno se mohou objevovat výjimečně mlhy, jinak bude v průběhu dne jasno až polojasno, na severu a severovýchodě přechodně oblačno. Teploty očekáváme většinou v rozmezí od 18 do 22 stupňů. Zprávy jsou za námi, vyladíte sobotní Evropu 2 a krátce po 16. taky Kubu Štěpána.
1: Dní školní týden je za námi, dovolené mizí z kalendáře a návrat do režimu už se moc obejít nedá. Co ale může překvapivě rychle zvednout náladu, když vás po létě přepadne podovolenkový splín, dozvíte se za chvíli tady u nás na Evropě 2.
3: Evropa 2.

0: už se nacházíte kdekoliv, posloucháte Evropu 2. První školní týden máme za sebou, většina dovolených je pryč a asi definitivně nastal ten moment, kdy už nelze předstírat, že léto bude trvat věčně. Jestli vám návrat do běžného režimu úplně nevylepšil náladu, existuje docela příjemná rada. Začněte plánovat, kam utečete příště. Ve starším průzkumu uvedla nadpoloviční většina cestovatelů, že právě plánování další dovolené nebo výletu jim pomáhá bojovat s podovolenkovým splínem. Nemusí přitom mít o 2 týdny někde u moře. Pomoci může klidně prodloužený víkend, podzimní výlet nebo jen nějaké konkrétní datum, kdy víte, že zase na chvilku vypnete. Svým způsobem, když se nad tím zamyslíte, dává to logiku. Po dovolené nezmizí jenom volno, ale hlavně něco, na co jste se předtím týdny těšili. Právě další plán vám ten pocit očekávání trochu vrátí a pokud na další dovolenou nejsou peníze, můžete začít alespoň plánovat. To je prozatím pořád zdarma. Evropa 2.
1: Petře, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdi.
2: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
3: On se šera s kámošema na jedno a vrátí se půl čtvrtý úplně zřízený, takže...
2: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu Song za trest.
4: Dnešní Song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe.
5: Jak to?
4: Jsem takový idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabou klíče vítě.
2: Song za trest.
6: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu být ani prasata, takhle už opravdu ne.
2: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Když tuhle středu na Evropě 2 vyklepneš zástěru, odneseš si parádní výhry od ČSOB a Mastercard. Zahraj si s námi kvíz Vyklepni zástěru. Hrajeme o chytré hodinky Apple Watch a vouchery na nákup elektroniky od Apple. Už tuto středu spouštíme na Evropě 2 váš oblíbený kvíz s výhrami od ČSOB a Mastercard. Tak si to nenech uplavat. Jo, a tohle vám ještě chci říct. ČSOB nabízí k novému účtu odměnu až 2,5 tisíce korun a voucher na školní pomůcky za 600. Dobrý, ne?
9: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
2: Zpátky k muzice.
8: Evropa 2.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Původní příběh Pána prstenů měl mě místo Froda Pitlíka. Byl jen 5 stran dlouhý, protože jsem vyřídil Saurona v polovině první kapitoly.

Nebojte se pitbullů. Jejich kousnutí bývá příjemné. Teda, když je

se v Praze sakramensky zavídl. A tak se Mr. Worldwide vrací do Prahy hned po druhé. A ty budeš s Evropou 2 opět u toho. Chytej si v éteru Hey Baby a jdeš s Evropou 2 na Pitbulla do O2 Areny. Pitbull. Už 22. listopadu v O2 Aréně v Praze. Exkluzivní.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Jak to aktuálně vypadá na cestách? D1 zpomaluje před Šmejkalkou, kde na 24. kilometru probíhá rekonstrukce mostu. Ve směru z Prahy do Brna je momentálně zdržení na čtvrt hodiny, na trase do Prahy si postojíte do 10 minut. Narazové kratší fronty hlásíte ze silnice 3 ve směru z Prahy do Českých Budějovic, a to před Benešovem, Olbramovicemi a Uvotic, ale není to žádné drama. A silnice 34 vázne mezi Pelhřimovem a Humpolcem. U Záhoří je omezení provozu a z obou směrů jsou nárazové kolony. Tak buďte na cestách opatrní, hlavně v klidu a žádný spěch. Tady je vaše Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2. Benson Boone. Tvoje nová muzika. Jazzy a Chris Lorenzo. Evropa 2. Maximum nový muziky.

0: společnost vám dělá Evropa 2. Krize středního věku už dávno není jen záležitostí čtyřicátníků. Čím dál častěji se mluví i o takzvané krizi čtvrtiny života, která přichází klidně kolem 20 nebo 30. Mladí dnes řeší školu, práci, vztahy, bydlení a do toho sociální sítě, kde to občas vypadá, že všichni ostatní už mají kariéru, partnera, byt, psa a ještě stíhají běhat před snídaní. No není divu, že pak přijde pocit, že by už měl být život nějak vyřešený, jenže překvapivě není. Průzkumy ukazují, že podobné pocity zažívá zhruba 38% lidí právě mezi 20 a 30. Přichází stres, nejistota a otázky, jestli se vůbec vydali správným směrem. Na druhou stranu to většinou není stav navždy. Možná je tahle mladá krize trochu jako rozlitá káva. Chvíli vás štve, nadělá nepořádek a rozhodně jste to neplánovali, ale svět se kvůli tomu nezboří. Jen je potřeba to utřít, no a pokračovat dál. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
2: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takovýhle den?
3: Romantickou komedii Dokonalý den o životních volbách a náhodných setkáních natočil režisér Jiří Matoušek, který před 2 lety debutoval snímkem Prázdniny s Broučkem. Do road movie, odehrávající se během jediného dne, obsadil Vladimíra Polívku, Kateřinu Marii Fialovou, Terezu Kostkovou a Marka Taclíka.
4: Jebena, to byla pantofla z Turecka!
3: Příběh Dokonalého dne se točí kolem Anny, která míří na důležitý pracovní pohovor.
5: Víte, já docela pospíchám.
6: To je zajímavý. Za 30 let, co dělám tuhle práci, se to zatím ještě nikdy nikomu nehodilo.
3: Její dokonale sestavený plán dne ale dostane hned z kraje trhlinu v podobě poruchy auta. Na pohovor proto pokračuje vlakem a právě tady jí do cesty vstoupí bezprostřední Eda.
7: Kam jedeš? Ano.
5: Do Berlína.
3: S Edou dostane pořádnou lekci spontánního života. Stráví spolu dokonalý den plný vtipných momentů, trapasů a následně noc plnou vášně.
7: Většinou holka na prvním rande o svých rodičích nevypráví.
5: Tohle je rande?
7: Moje.
5: Je?
7: Jo, máš kytku.
3: Po ní ale přijde ráno a s ním i vystřízlivění. Eda je krátce po rozchodu, Anna má brzy odcestovat do Kanady a v práci o ní projeví zájem Elis. Pravý opak Edy.
7: Já dělej, že to pro tebe nic neznamená.
5: Neznamená.
3: Mediálním partnerem kinopremiéry Dokonalý den je Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu.

0: Sponzor Časomíry je Typcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. Typcars.com.
1: Tady je vaše Evropa 2 na 17. hodinu. Přidá Zuzka Kozáková nové zprávy.
2: Dobré odpoledne u zpráv. Bezpečnostní kontrolou na letišti lidé nejčastěji neprojdou kvůli powerbankám s příliš vysokou kapacitou nebo tekutinám, které překračují povolený objem. Při letošních letních kontrolách ale objevili zaměstnanci letišť i kurióznější předměty, například meč, šavly, vodní pistoly nebo vzduchovku. V České televizi to řekli oslovení mluvčí letišť v Praze, v Brně a v Ostravě. Po zhruba 15 měsících se dnes u Pražského národního muzea obnovuje provoz tramvají. Začínají znovu jezdit mezi zastávkami Italská a IP Pavlova. Trať, kterou využívají tramvajové linky 11 a 13, prošla obnovou jako součást výstavby napojení kolejí ve Vinohradské ulici na budovanou trať přes Václavské náměstí. Třetina škol na Ukrajině nemůže v pátém roce války vyučovat všechny děti ve třídách, buď kvůli budovám poničeným ruskými útoky nebo trvajícím vzdušným úderům. Mnoho dětí tak začalo nový školní rok ve sklepních krytech, nebo jim zbyla výuka online. Informuje o tom server iDnes.cz.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor na dálnici D1 ve směru na Prahu. Nárazově se můžete dostat do kolony od 212. kilometru. Na Jindřichohradecku na silnici 23 u obce Kardašova Řečice se došetřuje nehoda dvou vozů. Stejně tak počítejte s komplikacemi na Rakovnicku na silnici 27 u Kolešova, kde se došetřuje nehoda osobního vozu.
0: Evropa 2, jak je venku?
2: Skoro jasno až polojasno s teplotami do 24 stupňů. Zítra ráno se mohou objevovat výjimečně mlhy. Jinak bude podle předpovědi jasno až polojasno, na severu a severovýchodě přechodně oblačno. Teploty zejména na Moravě se mohou vyšplhat až ke 24 stupňům Celsia. Tolik zprávy, vyladíte sobotní Evropu 2 a opět taky Kubu Štěpána.
1: Do hudebního šrapnelu zamíří song, který zná několik generací, ale jeho název vznikl z úplně obyčejné věty mezi otcem a synem a možná překvapí, jak osobní příběh se za ním skrývá. Co to bude? Počkejte si, tady je vaše Evropa 2.
0: Evropa 2. I'm here in silence in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright, by my side, by my side.

0: Víkendový hudební šrapnel Evropy 2.
1: Skupina Journey vydala song Don't Stop Believin' v říjnu roku 1981. V Americe se single dostal na 9. místo, ale postupem let z něj vyrostla jedna z nejznámějších rockových skladeb vůbec. Dnes má za sebou miliardy přehrání a píseň se stala poznávacím znamením celé kapely. Za názvem písně je navíc osobní příběh klávesisty Jonathana Kaina. Než byl součástí skupiny, snažil se prorazit jako muzikant a jeho táta ho v těžkých chvílích povzbuzoval, aby hlavně nepřestal věřit, že se to jednou zlomí. Kane si tu větu zapsal a o několik let později z ní vznikl název skladby. Takže za jedním z největších rockových refrénů stojí vlastně obyčejná rodičovská rada. A táta Jonathanovi tenkrát poradil opravdu dobře. Pojďme se vrátit do let 80.
0: Víkendový hudební šrapnel Evropy 2.

0: Evropa 2 Music Chart.
1: Music Chart.
2: Evropa 2 uvádí
0: nejprestižnější hitparádu v českém éteru.
3: Evropa 2 Music Chart.
0: Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy
3: na Evropa 2 CZ.
0: Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart
4: na Evropa2.cz.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
0: Zpátky k muzice.
4: Europa 2.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Tak dlouho jsem se díval do slunce, až mrklo.

0: to stojí.
1: S časem navíc počítejte na D1. U Šmejkalky na 24. kilometru probíhá rekonstrukce mostu. Nárazově se zdržíte z obou směrů. Silnice 3 je plnější v okolí Benešova a u Olbramovic směrem do Českých Budějovic. V Praze je více aut na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu a taky hlásíte silnější provoz v Blegerově ulici před IP Pavlova. Tak buďte opatrní a šťastnou cestu do cíle. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Pořád vytvářejí pocit, že za dalším přejetím prstou může čekat někdo ještě lepší. Jakmile tedy přijde první zádrhel, místo snahy něco vyřešit, je docela snadné začít hledat znovu. Možná tady nejde o generaci, která by lásku nechtěla, spíš by ji chtěla, pokud možno bez komplikací, bez zbytečného čekání a ideálně ještě s tlačítkem přeskočit. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
1: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na Evropa2.cz a bav se na maximum.

0: Sponzor Časomíry je Typcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. Typcars.com.
1: Posloucháte Evropu 2, co je kde nového, ví Zuzka Kozáková. Na řadě jsou zprávy na 18. hodinu.
2: Vítejte u zpráv. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch nechce předjímat, zda pondělní jednání s motoristy o návrhu rozpočtu povede ke změnám ve financování zdravotnictví pro příští rok. Za důležité považuje, aby bylo zdravotnictví finančně stabilizované a systém hospodařil vyrovnaně. S částí návrhů, které motoristé předložili k jednání, Vojtěch souhlasí. Týkají se ale především systémových opatření. Rusko v noci na sobotu udeřilo na letiště v Kyjevě a nedalekém Borispilu. Uvedl to dnes na sociální síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Útoky jsou podle něj reakcí na plánovanou návštěvu vyjednavačů amerického prezidenta Donalda Trumpa na Ukrajině, kteří mají dorazit v neděli. Už zítra bude policie v Hradci Králové v pohotovosti kvůli fotbalovému utkání místního FC Hradec Králové se Spartou Praha. Na dohled nad veřejným pořádkem nasadí zvýšený počet lidí. Na místě budou příslušníci pořádkové, dopravní i kriminální služby. Nedělní zápas na Malšovickém stadionu je na programu od 18 hodin.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Na D52 pozor, na trase Pohořelice Brno. Odstavené vozidlo na krajnici je na 19. kilometru. Další komplikace hlásí Znojmo v Obrokové ulici, takže opatrně, a opatrnost se vyplatí i na Svitavsku na vjezdu do Strakova, kde bouralo osobní vozidlo.
0: Evropa 2, jak je venku?
2: Většinou skoro jasno až polojasno s teplotami do 24 stupňů. V zítřejších ranních hodinách se výjimečně objeví mlhy, jinak v průběhu dne bude jasno až polojasno. Přechodně oblačno může být na severu a severovýchodě. Na teploměrech naměříme většinou od 18 do 22 stupňů. Na jihu Moravy to může být 24 stupňů Celsia. Tolik dnešní poslední zprávy. Vyladíte sobotní Evropu 2 a slovo si opět bere Kuba Štěpán.
1: Začátek školního roku mění režim celé domácnosti a někdo ho může nést hůř, než byste čekali. Koho se návrat do běžného tempa týká možná víc, než si uvědomujeme. Buďte na dosah, budete se hodně divit. My jsme Evropa 2.
0: Evropa 2.

0: váma je vaše Evropa 2. Začátek školního roku neotočí režim vzhůru nohama jen dětem a rodičům. Docela výrazně ho pocítí i psy. Přes léto bývá doma větší provoz, děti mají prázdniny, někdo pracuje z domova, chodí se častěji ven a pak přijde září a během jednoho rána je najednou několik hodin ticho. U některých psů může taková změna vyvolat stres nebo problémy spojené se samotou. Můžou být neklidní, víc štěkat, ničit věci nebo se doma začít chovat úplně jinak než během prázdnin. Veterináři proto doporučují návrat do běžného režimu, pokud možno trochu nacvičit, nenechat změnu přijít ze dne na den a před odchodem dopřát psovi procházku nebo něco, čím se zabaví. Takže zatímco školák první zářijové ráno řeší, že se mu nechce vstávat, pes možná řeší přesný opak. Proč najednou všichni vstali a odešli beze mě? A jestli po návratu domů najdete rozkousaný polštář, nemusí jít o nějakou pomstu. Možná vám jen někdo velmi názorně sděluje, že prázdniny podle něj skončily příliš brzy. Evropa 2.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
3: And it's Chuck from the band Simple Plan, and you're hanging out with us right here on Europe 2.
4: Ahoy, this is Tom Grennan. I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2. Love before you.
5: Hi, we are One Republic, and we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Když tuhle středu na Evropě 2 vyklepneš zástěru, odneseš si parádní výhry od ČSOB a Mastercard. Zahraj si s námi kvíz Vyklepni zástěru. Hrajeme o chytré hodinky Apple Watch a vouchery na nákup elektroniky od Apple. Už tuto středu spouštíme na Evropě 2 váš oblíbený kvíz s výhrami od ČSOB a Mastercard. Tak si to nenech uplavat. Jo, a tohle vám ještě chci říct. ČSOB nabízí k novému účtu odměnu až 2,5 tisíce korun a voucher na školní pomůcky za 600. Dobrý, ne? Zpátky k muzice.

0: Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Pokud vám nevyšla čísla ve Sportce, je to proto, že jsem sázel i já.

Nebojte se pitbullů. Jejich kousnutí bývá příjemné. Teda, když je

sa v Praze sakramensky zalíbilo. A tak sa Mr. Worldwide vrací do Prahy hned po druhé. A ty budeš s Evropou 2 opäť u toho. Chytej si v éteru Hey Baby a deš s Evropou 2 na Pitbulla do O2 Arény. Pitbull. Už 22. listopadu v O2 Aréne v Praze. Exkluzívne.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pojďme dát rychlý pohled na silnice. V Praze je plnější Štěrboholská spojka směrem k Lanovému mostu. Pozor na nehodu osobního vozidla s cyklistou v ulici Jihozápadní Římská 4. Díky Milane za info. D1 vás na chvilku pozdrží před Šmejkalkou na 24. kilometru směrem do Brna. V opačném směru je provoz volnější a v Náchodě narazilo osobní vozidlo do svoděděl v Rajzově ulici. Tak i tady buďte opatrní a pohodovou cestu do cíle přeju. My jsme Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Tak nám začalo září a s ním i tradiční rodinná logistika, škola, kroužky, tréninky, návštěvy, víkendový program a někde mezi tím se rodiče snaží zjistit, jestli mají ještě vůbec vlastní kalendář, jenže do kolika let by vlastně měli dítěti volný čas organizovat. Podle údajů České rady dětí a mládeže vychází typická hranice kolem 15 let. Právě zhruba do té doby rodiče často berou jako svoji odpovědnost hlídat, čemu se dítě věnuje, nabízet mu různé aktivity a pomáhat mu vybírat kroužky nebo plánovat, co bude dělat po škole. A ono je to svým způsobem pochopitelné. Rodiče nechtějí, aby celé odpoledne zmizelo jen mezi mobilem, počítačem a větou já se nudím. Zároveň ale není potřeba zaplnit každou volnou hodinu nějakým organizovaným programem, že jo? Právě chvíle, kdy dítě nic připraveného nemá, ho nutí rozhodnout se samo, co bude dělat, s kým se potká, nebo jak si čas zařídí po svém. A možná je dobré připomenout i jednu trochu zapomenutou disciplínu, nudu. Nemusí se po každé okamžitě hasit novým kroužkem, výletem nebo programem na celé odpoledne. Občas je docela užitečné zjistit, že když se něco neděje, svět se nezastaví. Rodič tedy může kolem 15 pomalu skončit jako programový ředitel, ale funkce taxikáře podle všeho pokračuje ještě několik dalších sezon. Já se pro dnešek loučím, mějte se krásně, užívejte víkend a zítra v 15 hodin se budu těšit. Ahoj!
1: Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Welcome to Spider Island. Spider Island, do not even jump, that shit sticks.
3: Za námětem britské hororové komedie Osm nohou a milion followerů stojí režisér Christopher Smith. Ten si mezi fanoušky tohoto žánru udělal slušné jméno díky svému klaustrofobickému debitu Metro nebo časové smyčce s názvem Triangle.
4: What's going on, guys?
5: Wow, it is a beautiful tropical paradise.
3: Příběh se odehrává v nově otevřeném hotelovém rezortu na odlehlém tropickém ostrově. Právě sem dorazí skupina slavných VIP influencerů z celého světa, aby luxusní destinaci pomohli zpropagovat.
6: Welcome to the Pearl Haven Hotel. We are thrilled to have the biggest influencers to launch it.
3: Stavba rezortu ovšem narušila podzemní jeskyně a probudila jejich početné osminohé obyvatele.
7: Spiders will only attack you if they feel threatened. Do not.
3: Bezstarostné natáčení storíček a lovení lajků u bazénu tak vystřídá čistokrevný teror.
8: If we stay here, we will die.
3: Ačkoliv se film odehrává na fiktivním opuštěném tropickém ostrově zamořeném pavouky, veškeré natáčení probíhalo v reálných exteriérech a luxusních rezortech na africkém ostrově Mauritius. Vedle klasických herců se ve snímku objeví také skuteční tvůrci ze sociálních sítí. Hororová komedie Osm nohou a milion followerů je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2.

0: Sponzor Časomíry je Typcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. Typcars.com.
1: Evropa 2. 88.2 a 105,5 FM.

0: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
1: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
2: No, od Alena Walkera Faded.
3: Jo, Faded.
4: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
1: Imagine Dragons.
4: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
3: Z jiných rádí musím volat k nám, abychom jim něco pořádného zahráli.
0: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
4: Díky vás a užijte si to.

0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz. Get a little dizzy, she grows slow, but now I'm way past gone.

Nebojte se pitbullů. Jejich kousnutí bývá příjemné. Teda, když je

se v Praze sakramensky zalíbilo. A tak se Mr. Worldwide vrací do Prahy hned po druhé. A ty budeš s Evropou 2 opět u toho. Chytej si v éteru Hey Baby a jdeš s Evropou 2 na Pitbulla do O2 Areny. Pitbull. Už 22. listopadu v O2 Areně v Praze. Exkluzivně.

0: našeho éteru. Ste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To je nejlepší rádio na světě.
2: A dáme.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek.

Lorenzo. Európa 2. Maximum nový muziky. Európa 2. 88,0.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

We stand on a foundation of love that could never crumble.

Klidně si to zopakni. Hned po skončení Dance Extravaganzy najdeš všechny sety na webu. Dance Extravaganza v sekci záznamy na Evropa2.cz. Dej si to znovu. Evropa2.cz. Evropa 2. 8.

0: Extravaganza.
1: Na Evropě 2. DJ Brian.

si to zopakni. Hned po skončení Dance Extravaganzy najdeš všechny sety na webu. Dance Extravaganza v sekci záznamy na Evropa2.cz. Dej si to znovu. Evropa2.cz. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

2, 88.2 a 105.5 FM. Maximum muziky.